hear this. Din tak ta tak ta tak ta krata kata din din tak ta tak ta tak.